0: 一样坚强。
1: 黄总啊，你们肯定不懂啊，我落地，你看我们女人不大，相遇的女人不大。
2: 是不得多，你那对东的王一鸣朱对坤叫的马下。
3: 切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，